zechtěj, tak ti včuč šnurt. Zvykla sobota třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažéria tma řečeň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět